0: Odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 2 hodiny ráno. Tak nám to počasí zase pěkně zavařilo, na mnoha místech republiky se z oblohy snášely kroupy velikosti holubých vajec a pár automátek z čelních skel spíš umělecké dílo. Někteří to ale prý brali s humorem a pokrupovití si šli rovnou udělat ledovou tříšť do panáka, však co, aspoň nějaké využití. A ne, Češi se s tím zase poprali po svém, hlavně, že teklo něco ostřejšího.
5: Ze společnosti.
6: Jitka Boho, po té její vztahové eskapádě s Lukášem Langmajerem, už má evidentně plné zuby sezení doma a hlásí, že je opět k mání. Tahle kočka, co na gala večeru předvedla figuru v rudých šatech, ze které chlapům padaly sanice, se prý cítí v nejlepších letech a je připravena to zase rozjet. Takže bacha, pánové, tahle dračice jde na lov a žádný slaboch se nestratí.
5: Kultura.
6: Tak lidi, Masters of Rock ve Vizovicích letos zase pořádně zatopí pod kotlem. Přijede tam ten úchyl Marilyn Manson, takže se připravte na solidní nálož temnoty, provokace a zaručeně pár pořádně sprostých vzkazů. Kdo by si to nechal ujít, když se v Česku, jak známo, rádo kouká na věci, co jdou trošku přes čáru, že jo?
5: Sport.
6: Tak bacha, vy fotbaloví šulíni, co jste si mysleli, že na tom kopání do mruny něco uhrajete čistě? Český fotbal zažívá masivní průser, když policie sebrala desítky borců, co místo fair play radši sázeli na cinklé zápasy. Teď se asi budou potit víc než po 90 minutách na hřišti, akorát ne s radosti z výhry, ale z kriminálu.
5: Doprava.
6: Tak co, vyspáči, D1 u Humpolce je dneska ráno v prdeli, po nehodě je tam totální kolaps a objízdné trasy vedou přes Jihlavu, takže si na cestu připočtěte pořádnej ranec času, vy chudáci. Jestli se vám už teď stahuje prdel, tak si vezměte radši dovolenou, protože tenhle dopravní kolaps jen tak neskončí a vaše nervy na to fakt nemají. Radši to otočte a běžte si dát panáka, bude to menší utrpení.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám nad Českem bude držet mostly jasno až polojasno, sem tam se ukáže nějaká ta přeháňka, ale spíš taková, jako když si Koudelka vzpomene, že má doma ještě pivo. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 13 stupňů Celsia, což je tak akorát na to, aby se vám pod peřinou nevařily koule, přes den se ale rtuť vyšplhá na krásných 27 až 31 stupňů Celsia, takže si připravte plavky a pořádný krém, ať to na koupališti stojí za to.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Express Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa,
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.
1: Maximálně fun. To je crazy.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima.

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Čtvrtý měsíc v jedním kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé.

zlé kosti. Saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu. Auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok. Bo silničaři tak jak každý rok jsou překvapení velice, že s nich zasypali silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomy. Zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Vladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Vladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený hříb, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byla strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Hladovská zima zákliná a srdce jí má bílá nostalgia. Hladovská zima, děti a sáně a já jdu s nima do chrámu páně. Bim.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 5 hodin ráno. Podle posledních zpráv se zdá, že Čechům už lezou krkem nekonečné fronty na cokoliv, ať už je to zmrzlina, nebo úřední razítko, což je fakt na hlavu a chápeme, že si z toho už dělají prdel. Lidé místo klidného víkendového nakupování raději zůstávají doma, kde sice taky nadávají, ale aspoň je u toho nikdo neštouchá košíkem dozad, což je pokrok. Experti teď radí buď totální zen, nebo si prostě nalít panáka, protože tohle se, milí zlatí, asi jen tak nezmění.
5: Ze společnosti.
6: Známý sporták Michal Hrdlička si to zase parádně podělal, když ho na filmovém festivalu v Karlových Varech načapali totálně na sračky. Televizní stanice s ním kvůli té ostudě na veřejnosti rychle zatočila, takže přišel o flek a musel se omluvit i tenistce, se kterou tehdy randil. Holt, chlast a veřejnost se někdy fakt nemají rádi, hlavně když máš být za hvězdu.
5: Kultura.
6: Tak bacha, milovníci kultury, co mají rádi trochu drsnější podívanou. 6. června se ve Slavkově u Brna koná festival živých soch a bariartu, kde se v barokním parku zámku objeví dost odvážné kousky. Předpokládáme, že tam nebudou jen sochy, co se tváří, že jsou z mramoru.
5: Sport.
6: Češi jdou na Finy ve čtvrtfinále hokejového mistrovství a ti se už prý vidí v semifinále, což je, přiznejme si, dost troufalé. Takže jestli se teď Finové snaží rozdat holkám lístky na oslavy, doporučujeme, ať si je raději nechají na vytření zadku, protože naši hoši jim to s velkou pravděpodobností natřou tak, že se budou divit. Držíme palce, a tím pořádně ukážou, kdo je tady doma.
5: Doprava.
6: Takže bacha, pražský okruh je zas v prdeli, nějakej dement s kamionem se rozhodl, že svodidla jsou jen kulisa a napral to do nich za sjezdem na Jesenici směrem na Plzeň. Kdo jede na Plzeň, ať si radši zbalí svačinu a panáka, protože jeden jízdní pruh je prostě v píči a bude to na díl. Na to, co tam ti cajti zas vymyslí, aby to zprůjezdnili, se fakt těším, hlavně v tuhle ranní hodinu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Audio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malej kluk jde do první třídy, přijde domů a říká: mamička, počúvaj, dnes jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona: jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovák. Přijde druhý den a říká: mamička, počúvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu od A do Z. A ona: jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovák, teda, ale... A přijde třetí den a: mamička, dnes jsme byli všetci u lekára a představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa, já takého. To je za to, že jsem Slovák? Ne, to je za to, lebo ti 15 rokov.
2: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Minimum Infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: Aj. Mirai. Benny Cristo. Chicken. Filetsky. Aj. What up? Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

myslím, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Seriál skončil, desátá bije, z údery hodin klesá tvá šíje. Zívat je levné, nejlevnější je pořád jen ve dvou být. Zrcadla koupím v kutilském krámě, budem se množit, i když jen klamně. Říkám si, když tu vykoukne na mě králíček azurit. V prádelním koši pěkně si hoví, nádherně modrý, hebký a nový. Byt máme velký, jenomže kdo ví, proč se k nám přišel skrýt. Hned mi řek.
1: Jsem tu, dík ruce trhu, vědecky počat z dobrého prhu. Poslední výkřik vývoje druhu, králíček a zry.
0: Cože?

0: ty snad chceš dítě. Přemýšlej chvíli.
1: Na to jste ještě nenaspořili.
0: Já jsem však levný,
1: odolný, čilý.
0: Ten si mě získáš klid.
2: No, co na to říci? Je to tak jasné. Údaje sedí, výpočet pásne. Přesvědčil všechny, proč tedy nás ne, králíček Azury.

bylo to ráz na ráz, byla to chvíle, srstice modrá, maso však bílé, chutné a zdarma, pištěl tak mile, králík.

0: přijde ten nezaměstnaný ošrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný číslo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až pod tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonovej. A střemhlav mě pustíte z té vejšky a panel na hlavu. Říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu, žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. No, říká: ne, já to dělám dneska poprvé, ale že to tak bolí.
1: Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 6 hodin ráno. Zmizení historického litinového sloupu z návsi v Lesné na Tachovsku teď řeší celá vesnice, akorát že spousta občanů vůbec netušila, že tam něco takového kdy stálo. Asi jim ho někdo šlohnul na sběrné suroviny, nebo co, snad to nebyl nějaký úchyl s fetišem na staré železo. Doufejme, že se vzácný artefakt vrátí a místní si ho tentokrát aspoň všimnou.
4: Ze společnosti.
5: Tak to si kurva poslechněte, v jedné malé obci u Brna prý minulý týden místní strejda, co se vrátil z hospody dřív než měl, načapal sousedku při pořádném večerním aerobiku s jejím zahrádkářským trpaslíkem. Prý to byl pro něj takový šok, že mu vypadl zub a musel se jít okamžitě vychlastat do hospody, kde z toho byla hned nejlepší historka roku. Chudák ženská, teď se jí trpaslík na zahradě vysmívá.
4: Kultura.
5: Tak poslouchejte, v nové knize Bizarní Česko objevíte přes 100 míst, kde vám spadne čelist. Třeba v Dětenicích vás servírka klidně přivítá s větou, přišel ses nažrat, pacholku, což je asi nejpřátelštější pozdrav, jaký v téhle prdeli dostanete. Prostě, česká kultura, to není jen zlatá Praha a pivo, ale i místa, kde dostanete čočku hned u vchodu.
4: Sport.
5: Baník Ostrava v baráži s Táborskem sice doma nasypal 3, ale opravdová bitva se odehrávala v zákulisí s fanoušky. Aby se Táborské ulice neproměnily v bojovou zónu, pořadatelé se museli s ostravskými chachary domluvit na počtu vstupenek, což je kompromis hodný diplomatického Ostcara. Takže držte palce, ať se kromě gólů neslaví i rozbitý výlohy, protože na jihu Čech to bude fakt hustý.
4: Doprava.
5: Kdo se dneska ráno vydal na D1, ten si zase užil adrenalin, protože tam stál v koloně jak péro v trenkách. Kvůli nějakým debilům, co se rozhodli předjíždět zprava, se to tam zase seklo, takže místo do práce jste mohli v klidu posnídat z nosu. Takže bacha, ať se z toho provozu neposerete.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

vyhodilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio.

0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

0: to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: No, rodiče spíjají na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peří.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sáno.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 27. května, slaví svátek Valdemar, jméno starogermánského původu, které znamená slavný vládce. Všem Valdemarům, kteří dnes slaví, přeji všechno nejlepší.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 7 hodin ráno. Lidé v Česku si včera večer pořádně ulevili, když se konečně dočkali fotbalového finále Evropské ligy, které někteří sledovali s pivem a utopencem, jiní zase s nervózním klepáním na čelo. Sledovanost prý trhala rekordy, a tak nezbývá než doufat, že ti, co fandili a hulákali až do rána, si dnes v práci nebudou muset dávat studené obklady na hlavu. A třeba se i někteří domů potácejí ještě teď, ale to už jsou spíš jen domněnky.
4: Ze společnosti.
5: Zpráva ze světa českého fotbalu, která spíš pobaví, než šokuje. Jeden z funkcionářů Dynama se totiž v noci rozhodl protestovat proti magistrátu dosti originálním způsobem. Prý jim bušel na dveře nahým zadkem, což už je, co si budeme povídat, solidní úroveň fotbalové diplomacie.
4: Kultura.
5: Pražská kulturní scéna se chlubí výstavou Art Act, kde 11 českých a slovenských fotografů zkoumalo krásu 10 modelek na identických místech. Kurátor Skřivánek optimisticky prohlásil, že krása není o věku, takže tam bylo k vidění asi lecos zajímavého pro každého. Jen doufáme, že to dopadlo dobře pro všechny zúčastněné.
4: Sport.
5: Fotbalista Sparty si prý zase užíval noc v pražském klubu a zatímco trenér láteřil, jeho kopačky zřejmě klouzaly po parketu. Jeden by si řekl, že po té minulé aférce bude držet hubu a krok, ale někteří borci prostě neumí mít pusu na zámek. No co, aspoň víme, že naši sportovci mají život i mimo hřiště, a to se sakra počítá.
4: Doprava.
5: Řidiči v Česku mají dnes ráno opět postaráno o zábavu, všude samý tukanec a zablokovaný kruháč, jako by se tam někteří snažili valit semafory. K tomu si na D5 u Rozvadova udělali kamiony soukromý sraz, takže kolony stojí až do Německa. A aby toho nebylo málo, po silnicích se nám stále honí srny, zřejmě hledají ideální selfie spot před kapotou vašeho auta.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunce jak prase a teploty vylezou na krásných, 26 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě se to klidně vyšplhá až na 33, takže se pořádně opalte. Noci pak budou chladnější, kolem 6 až 16 stupňů, v údolích i pod 5, takže žádné nahé rejdění venku, pokud nechcete chytit rýmu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy.

Ragazzi!

0: Přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum infa.
4: Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.
6: To je Crazy Radio.
7: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Máme nový mimino, jmenuje Šáko Bellu 3 a musíme ho pokřtít. Co by to bylo za mimino, kdyby se nekřtilo? Ivane?
1: No, to mimino má na sobě 19 písíček a z těch 19 dvě jsou tady osobně. Tereza a Dolly Buster. Dolly je současně první kmotrou tohoto mimina.
2: Dobrý večer, tady je Dolly Buster, tohle je můj první křest, moje první písnička, moje první eso s Terezou a já přeju Čáku Bellu 3 velký úspěch.
0: Ano, já...
1: A
0: Dolly, já ti jenom chci strašně poděkovat, jo.
1: Je Karel Gott.
3: Pokřtít Čáku Bellu Šílenci 3 je pro mě poctou a radostí. Co popřát tomuhle malýmu kulatýmu šílenci, než to, aby žil non-stop.
0: Wow! A měli bychom CDčku Polej. Budete to taky kupovat? Teď už probíhá jenom taková země úsměvů, jo, kdy se všichni radujou a říkají si, kež by ta platinová zase byla a dopadlo to. Tak tedy, Čáku Bellu Šílenci.
4: Maximálně fun!

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla 8. hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 8 hodin ráno. Prahou se šíří nová móda pečení domácích koláčků s netradičními přísadami a jedna babička prý omylem zaměnila povidla za chili pastu, takže následný ohňostroj v puse byl silnější než kdejaký silvestrovský. Místní hasiči už evidují několik případů kouřících úst a apelují na občany, aby si pečlivě kontrolovali etikety, než se pustí do kulinářských experimentů. Nakonec se z toho vyklubal parádní marketingový tah pro místní pálivé omáčky, které teď jdou na dračku jak teplý rohlíky.
5: Ze společnosti.
6: Takto se někomu fakt povedlo, v Česku padla rekordní výhra v Eurojackém POTu, šťastlivec si v úterý večer přišel na skoro 3 miliardy korun. Teď už se nemusí bát zdražování piva ani toho, že mu dojdou toaleťáky. Může si klidně utřít zadek bankovkama a rovnou zamířit na důchod do luxusního baráku.
5: Kultura.
6: Češi se opět předvedli jako národ vtipálků, tentokrát na internetu kolují nové úlovky bizarních a zábavných cedulí. Od varování před divokými chlapy v hospodě až porady, jak správně parkovat, aby vám někdo neobjel auto hrávěmi, fantazii se meze nekladou. Je vidět, že i v běžném životě si umíme najít chvíli pro pořádný kus humoru, co potěší duši.
5: Sport.
6: Už brzy se opět rozkutálí sudy. Milovníci netradičních sportů a zlatavého moku se mohou těšit na mistrovství Česká republika v koulení pivních sudů, které 20. června proběhne v Chodové Plané. Tam se ukáže, kdo má nejen sílu, ale i cit pro správnou trajektorii, aby ten 50-litrový válec dopravil do cíle jako král hospodských DJů.
5: Doprava.
6: Ranní idylka na českých silnicích. Zapomeňte. Dálnice D8 ve směru na Prahu u 22. kilometru se dnes ráno postarala o nečekané pozdvižení, když se přímo v jízdním pruhu objevily zapomenuté balík a kurty, což pro spěchající řidiče znamenalo parádní ranní slalom zadarmo. Snad si to nikdo moc neužil a objeli to bez šrámu na laku i na duši.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Česko se dnes bude potit v parádním počasí, teploměry vyšplhají na příjemných 25 až 30 stupňů, takže opálené kůže bude k vidění habaděj. Jen na východě Moravy a jihu Čech může sprchnout, ale jinak si užijeme skoro jasno a chladnější noci s teplotami kolem 6 až 11 stupňů, ideální na svlékání přebytečných vrstev.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Yo, this is Bill Blast, straight out of Brooklyn with KRS-One. Standing next to Rakim, y'all know what time it is.
4: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ha, ha, where you call that?

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Wave Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.
5: Yo, Jack.
6: Yeah.
5: I don't think they're ready for this one.

0: Kizzy Radio. Oď byla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
6: Crazy Radio.
7: Zpravodajský servis.
8: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
9: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 9 hodin ráno. Když v Týně neteče voda, místní hasiči se s tím nemažou a sprchují se rovnou venku v boxerkách. Tuhle pánskou jízdu s tisíci lajků na sociálních sítích by si neměla nechat ujít žádná dáma. Konec konců, i hasiči si zaslouží čistý zadek a naše obdivné pohledy.
8: Ze společnosti.
9: Český národ se asi nudí. Nově se totiž ve velkém rozjíždí trend nekorektních rande, kdy si páry domlouvají schůzky na neobvyklých místech, jako třeba v hospodském záchodě nebo pod mostem, jen aby si okořenili vztah a vyhnuli se klišé. Jedna pražská dvojice byla včera prý přistižena, jak se líbá v krabici od ledničky vystavené před obchodem s elektronikou, protože prý chtěli zažít něco fakt fresh. Psychologové zatím mlčí, ale majitelé popelnic už zvažují bezpečnostní opatření.
8: Kultura.
9: Tak to vypadá, že i naše celebrity se vezou na vlně umělé inteligence. Leoš Mareš přiznal, že jeden záběr v jeho dokumentu vyrobila AI a prý si toho nikdo nevšiml. Chápete to? Moderátor si klidně šoupne do životopisného díla něco, co se nikdy nestalo, a všichni mu to žerou i s navijákem. Jen doufáme, že mu to AI taky nebude diktovat v posteli, to už by byl fakt bizár.
8: Sport.
9: Dobré ráno, posluchači. Tak nám fotbalový rok 2024 přinesl neuvěřitelné zážitky a český sport je, jak to tak vypadá, v životní formě. Naši borci sbírali medaile na olympiádě v Paříži, kde se zrodila i zlatá tenisová dvojice Siniaková a Macháč. Hokejisté pak na domácím mistrovství světa všem kritikům zacpali pusu a po dominantním výkonu si došli pro zlato, což byl po letech zase pořádnej nářez. Jestli to takhle půjde dál, budeme mít brzy plné vitríny a možná se i dočkáme, že se zase budeme víc potit na hřištích než u televizí.
8: Doprava. Počasí.
9: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká zase pořádné horko, teploty vyšplhají až na krásných 30, místy i 32 stupňů Celsia, takže plavky na sebe a hurá k vodě, dokud nám nevyhlásí zákaz pobytu kvůli přehřátí. V noci se to pak trochu srovná, rtuť teploměru spadne někam mezi 6 a 10 stupňů, ideální čas na pořádné provětrání ložnice, ať už s otevřenými okny, nebo bez cenzury. Takže žádné zimní debky, dnes se budou potit i ledničky.
8: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
10: Crazy Rádio, minimum muziky, maximálně fun.

potom skončila noc. A spolu s ní skončil i sen, kterým si prolétla jako létavice. Řekla si mi, neodcházej, ale já musím odejít. Každý musíme jít dál svou cestu sám. Ale v našich srdcích zůstáváme jako přátelé. Ano, jako přátelé.

muziky. Minimum infa. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

setkání nejstarších lidí na světě. Televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? No jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Podle saka.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 27. května, slaví svátek Valdemar, jméno starogermánského původu, které znamená slavný vládce. Všem Valdemarům, kteří dnes slaví, přeji všechno nejlepší.
1: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistíme, o co v nich jde. Pak cesty se propojí pohledem na sebe, spočinem v pokoji, lásku má. Kolik se změnilo, to hlavní zůstalo, není to tajemství, jsme tu dva. Až pak se probudím, usměju, řeknu, hledat dál, to není už třeba. Teď jsme tu spolu a to je ta cesta, já tu cestu.

0: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. Crazy
1: Radio. Odbyla 10. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum
3: info.
4: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 10 hodin dopoledne. Česká republika má nového miliardáře, eurojacká POTU totiž padla rekordní výhra 2,9 miliardy korun, takže jeden šťastlivec má teď peněz jako sraček a my ostatní můžeme jen tiše závidět. Doufejme, že si za to ten borec koupí pořádnou chajdu, nebo aspoň pro všechny rundu.
6: Ze společnosti.
7: Vědci konečně potvrdili to, co mnozí tušili po pár pivech, opilí jedinci se cítí výrazně krásnější než za střízliva. Za tento zásadní objev dokonce získali takzvanou Ig Nobelovu cenu, což je taková legrace pro seriózní výzkum, který tě rozesměje a pak tě donutí se zamyslet. Takže až si zase budete připadat jako Brad Pitt nebo Angelina Jolie po 10. drinku, vězte, že za to může věda.
6: Kultura.
7: Tak si představte, že třetina Čechů si pravidelně posílá lechtivé zprávy, fotky a videa. Největší sranda je, že mladí mezi 18 a 29 lety si v tomhle digitálním drvání jedou nejvíc. No jo, co na to říct, alespoň mají lidi co dělat, když se zrovna nespí.
6: Sport.
7: Tak to tu ještě nebylo, česká sportovní scéna hlásí nový úlet. Nikola Hájková z Mokrska totiž na svém hobbyhorsingovém koni přeskočila laťku ve výšce 151 cm a rovnou s tím zapsala český rekord. Někdo holt skáče s živým koněm, někdo zase na koni, co se mu ani nepohne, ale rekord je rekord, co na to říct, ty vole.
6: Doprava.
7: Tak to máme dneska zase veselo na českých silnicích, kde se opravuje, co se dá a kde jaká nehoda zdržuje davy. Jestli jste vyrazili za ranním kafíčkem nebo za milenkou, tak si radši přibalte termosku a pořádnou dávku trpělivosti, protože se to hejbe asi jako želva po flámu. A bacha, ať vás neprobere mikrospánek za volantem, protože pak se místo v posteli můžete probrat rovnou u svodidel.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám Česká republika rozáří sluncem, s denními teplotami dosahujícími na většině území příjemných 26 až 30 stupňů, a na žhavé jižní Moravě to může být až 32, takže ideální čas hodit starosti i nějaké to oblečení za hlavu. Sem tam se sice na východě a jihu objeví nějaká ta přeháňka nebo i bouřka, ale to jen, aby se schladily rozpálené hlavy a ulevilo vysušené krajině, tak si užijte den, ať už s partnerem, nebo s hasičákem po ruce, protože riziko požárů je vysoké. Zítra nás čeká o něco svěžejší vzduch s maximálními teplotami kolem 22 až 26 stupňů, takže si ještě dnes naplno dopřejte letní hříčky.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

vyletěl ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Let's go get 'em.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky. Minimum in.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 11 hodin dopoledne. Česká republika se stále potýká s jarními výkyvy počasí, takže doporučujeme vzít si s sebou deštník i sluneční brýle, ať vás nic nepřekvapí a nezmoknete jako slepice. V Praze se prý zase rozšířily fámy o novém nočním podniku, kde se podává pivo rovnou z fontány, což by mohlo být zajímavé pro žíznivé duše, jen bacha na mastné fleky od smažáku. No a někteří jedinci si stěžují, že se jim na balkoně usadil holub, který neustále kárá jejich morální úpadek, což je na jednu stranu otravné, na druhou stranu docela originální budíček.
6: Ze společnosti.
7: Policisté v jižních Čechách se nestačili divit, když jim volala žena s tím, že jí doma řádí duchové. Místo paranormálního jevu ale objevili jen obvyklý bordel, co člověk občas doma má. No co, alespoň měli strážci zákona pořádnou historku na pivo.
6: Kultura.
7: V červnu se ve Slavkově u Brna chystá parádní podívaná, festival živých soch a badiartu slibuje pořádné umění na živých plátnech. Návštěvníci tak budou moct omrknout, jak vypadá malba na nahém těle. Doufejme, že počasí bude přát a nikdo nenastydne.
6: Sport.
7: Čeští bývolejbalisté David Schweiner a Ondřej Perušič se před ostravským turnajem hecují, ale ne na kurtu, nýbrž u plenek. Prý teď řeší hlavně to, čí dítě spí lépe, což je s miminem na krku větší zápřah než jakýkoliv tiebreak. Tak snad se vyspí líp než soupeři a ukážou na písku, kdo je tady táta.
6: Doprava.
7: V Praze se dnes ráno opět ukázalo, že každý je král silnic, jenže ta koruna je asi moc těžká na to, aby se s ní jezdilo plynule. Linka 136, stejně jako hromada dalších autobusů, nabírá zpoždění kvůli silné individuální automobilové dopravě na Novovysočanské a pod Krejcárkem. Takže, milí pražští řidiči, zpomalte a zkuste si pamatovat, že nejste sami, kdo si platí povinné ručení, sakra.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami, které si říkají o pořádnou opálenou kůži, vystoupí totiž až na krásných 31 až 32 stupňů Celsia. V noci to sice spadne na příjemných 6 až 14 stupňů, takže žádné horké noci pro vaše milostné hrátky, ale zítra to zase rozjedeme na novo.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? S tím Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. Pa, prosím, šoustat. Povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nem, pa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, poledne. S létem za dveřmi se Češi pouští do nákupů klimatizací, aby se prý pořádně schladili, jenže pak zjistí, že ji potřebují i na jaře, na podzim a klidně i v zimě, protože to vedro z nich už udělalo pěkný citlivky. Ale co, aspoň se doma nepotíme jak prasata a můžeme klidně lenošit v trenýrkách.
5: Ze společnosti.
6: Šílenost, jaká se jen tak nevidí, v Plzni si to po ulici mastil naháč, který si klidně venčil psa. Místní z toho měli pořádnou prdel, hlavně že chlupatý kamarád byl slušně na vodítku. Asi si ten den řekl, že to dá na Adama.
5: Kultura.
6: Zase se nám rozjela stand-up scéna po celé republice, kde se komici snaží otestovat, jestli jejich nejnovější vtipy vůbec někoho rozesmějí, nebo jestli to bude spíš trapný ticho. Probírají se tam lechtivé historky ze života, vztahové patálie a občas i ty, řekněme, méně publikovatelné eskapády, co se nám dějou denně. Publikum pak syrovým smíchem nebo naopak kamennými tvářemi rozhoduje o osudu nových fórů.
5: Sport.
6: Tak to byl tedy pořádný hokejový mazec. Češi v nedávném zápase se Švédy ukázali pořádné koule, když po pořádném zmatku a brankáři Švédů, který si gól dal s pukem pod lapačkou, urvali vítězství. Rozhodčí sice škodili, ale naši to nevzdali a fanoušci teď věří, že to prostě půjde.
5: Doprava.
6: Automaticky řízené vozy zatím na českých dálnicích nevídáme, a tak se řidiči musí spoléhat na vlastní umění, což občas skončí karambolem u Hradce Králové, kde kamion nakouval do mostu, a tak si teď mostní konstrukce může dát zaslouženou dovolenou. Mnohem zajímavější úkaz ale čekal na pražské D10, kde se z ničeho nic objevila neosvětlená chodkyně, která se tam asi chystala na noční procházku, ale zapomněla, že není na polní cestě, nýbrž na dálnici. Policisté ji museli hned po odchytu řádně poučit, aby se z dálnice nestala promenáda pro ranní rozcvičku.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Po celé republice se dnes budeme vařit v štavnatých třicítkách, takže si nezapomeňte vzít opalovací krém, ať nemáte prdelku jako rak. Večer to trochu klesne na příjemných 18, ideální na lehké letní hrátky pod širákem, ale pozor, aby vám ty hrátky nespůsobily rýmu. A nezapomeňte, i když slunce pálí jako o život, v některých vztazích je pořád zataženo.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 27. května, slaví svátek Valdemar, jméno starogermánského původu, které znamená slavný vládce. Všem Valdemarům, kteří dnes slaví, přeji všechno nejlepší.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Another Butter bootleg on PJButter.com.
1: Mám nadupaný komp s grafikou jak svině, Hafogames v tom. Monitor jak plátno v kině, už ani nevzpomínám, kdy naposled se mi něco sekalo.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 13. hodina odpoledne. Ostravské divadlo Mír se nebojí a na scénu vrací nekorektní humor s komedií Klíčovou dírkou, kde obyčejný pracovní pohovor s uchazečkou o místo asistentky pěkně zkomplikuje manželská návštěva. Mladá dáma se tak náhle ocitne bez šatů, což spustí lavinu groteskních situací, takže se diváci určitě nebudou nudit. Vypadá to, že poctivý, nekorektní smích je zase in.
4: Ze společnosti.
5: Výherce rekordních 3 miliard euro Jacka Peotu si teď může konečně koupit barák, o kterém snil, a pak se na všechno vykašlat. S takovou sumou už si člověk nemusí dělat hlavu s tím, jestli mu na konci měsíce zbude na pivo, nebo jestli bude na nájem. Hlavně ať nezapomene, že s tolika prachama se blbě utajuje nová milenka.
4: Kultura.
5: Český kutil Franta z Horní Dolní si zase jednou ukázal, jak se má správně užívat kulturní život, na místním plese prý tančil s nafukovací panou, a to rovnou ve spodním prádle jeho ženy. A to vše pod dohledem starosty, který jenom krčil rameny s úsměvem. Mnozí si šeptali, že už dlouho neviděli takovou show, co si budeme povídat, leckdo si i přidal.
4: Sport.
5: Čeští hokejisté sice na závěr základní skupiny se prohráli s Kanadou 2-3, ale trenér Rulík prý trefil změny a tým ožil, takže to nakonec není úplně zlá zpráva. Brankář Pavlát se po zápase pochlubil, že od Crosbyho dostal sekiru, a my se jen ptáme, jestli to bylo aspoň s autogramem. Finy už sice řeší semifinále a Čechy příliš neděsí, ale tak snad jim naši kluci ukážou, že se na ty, pány, dá koukat nejen v televizi.
4: Doprava.
5: Zase se potvrdilo, že české dálnice jsou občas taková divočina. Na D1 u 214. kilometru směrem na Ostravu si dnes ráno někdo upustil lopatu, což tam způsobilo docela pěkný zmatek. Pokud jste jeli kolem 7, místo klidné jízdy jste si nejspíš užili nečekaný slalom, ach jo.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká sluníčko, které vytáhne teploty až k příjemným 30 stupňům, tak si holky vezměte ty letní šaty, ať nám je pořádně ukážete. Jen na jihu Moravy by to mohlo vlézt až na 32, což už je fakt mazec, tak ať se nám tam nikdo neuvaří. Případné spršky s bouřkami sice hrozí hlavně na severovýchodě, ale po takovém vedru to spíš oceníte, aspoň se trochu schladíte, no ne.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Tak si vrázky spočítám.
1: Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemštěna, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? Povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. Všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. A Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa, ne, jenom my Židi.
2: Maximálně fajn. To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa,
2: maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
3: další Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 14. hodina odpoledne. Takže, v jednom nejmenovaném městě se teď řeší pořádná prdel, manželský pár si prohodil občanky a pak s nimi vesele hlasoval, což je, jak se ukázalo, trochu problém, takže teď mají oba průšvih a jeden právník si z toho asi udělá Vánoce. Ale na druhou stranu, aspoň měli společnou aktivitu, což je v dnešní době vzácné, ne?
5: Ze společnosti.
6: Tady rozhlasový reportér. Češi se stále drží své pověry, že bez teplákové soupravy doma nemůže být žádný pořádný občan, a cizinci se diví, jak se u nás pračka často stěhuje do kuchyně, zatímco jinde má svou vlastní prádelnu. Ale hlavně, že můžeme pít kohoutkovou vodu, to je pro některé fakt úžasné zjištění.
5: Kultura.
6: V obci Lesná na Tachovsku řeší docela bizarní kulturní událost, přímo z návsi zmizel historický litinový sloup. Co je na tom nejvíc k popukání? Polovina místních prý ani netušila, že tam něco takového vůbec stojí, natož aby jim to chybělo. Holt, co oko nevidí, to srdce nebolí, ale zloději mají asi jiný vkus.
5: Sport.
6: Česká spořitelna a KitKat se spojili, aby v Chebu rozjeli pořádnou motokárovou Grand Prix, kde se 8. června utkají známí influenceři. Na trati se v souboji dvou stájí, červené KitKat a modré české spořitelny, bude lámat chleba, takže se diváci můžou těšit na pořádný rachot a nefalšované emoce. Bude to víc než jen nudné bankovní úředničení a sladké tyčinky, až se kovy utká s mentem, to bude teprve gól.
5: Doprava. Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková mírná schizofrenie, někde se už teď smažíme na sluníčku s teplotami kolem 30 stupňů, jinde možná schytáme přehánku, takže žádné nahé radovánky pod širým nebem, pokud nechcete, aby vás zmáčel déšť nebo nechtěný čumil. Zítra se ale situace uklidní, čeká nás jasno až skoro jasno a teploty vyšplhají na příjemných 22 až 27 stupňů, což je ideálka na pořádnou dávku vitamínu D, třeba i na nahoře bez. V noci se pak ochladí na příjemných 7 až 15, takže žádný pot ani pod peřinou, ať už s někým, nebo sami.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 15. hodina odpoledne. V obci Lesná na Tachovsku se stala taková událost, že z návsi zmizel historický sloup, který tam stál, od nepaměti. Tip je v tom, že polovina místních si ani nevšimla, že tam něco takového vůbec měla. Teď obec řeší, jak vrátit památku, o které ani nevěděla, že ji má.
5: Ze společnosti.
6: Takto si jedna paní z Táborska myslela, že si píše s Johnnym Deppem a poslala mu 10 000. Teď potom fešákovi, co ji takhle obral, pátrá policie. Holt, i ve vztazích na dálku platí, že by si člověk měl ověřit, jestli si píše s pirátem z Karibiku, nebo spíš s pirátem z ulice.
5: Kultura.
6: Na výstavě Art Akce kurátor Skřivánek pořádně rozjel a prohlásil, že krása není o věku, což potěší nejednoho smrtelníka. 11 českých a slovenských fotografů tam totiž s 10 modelkami zkoumá mRNC napříč generacemi. Takže, vážení posluchači, vaše krása má zjevně stále zelenou, ať už je vám 20, nebo 50 a něco navrch.
5: Sport.
6: Kde pak Stanley Cup, teď jde do tuhého. Hokejová legenda Jaromír Jágr prý konečně dostane prsten a už se šušká, jestli ho Dominika Branišová dostane k oltáři jako první. No, uvidíme, jestli to ten věčný mládenec zvládne, nebo se zakecá u mantinelu.
5: Doprava.
6: Doprava na D1 u Brna dnes nabírá erotické grády, když se po vozovce motalo několik opilých studentů z výměnného pobytu, kteří se rozhodli pro spontánní striptýz uprostřed dálnice. Řidiči tak mají o zábavu postaráno, ale kolona se táhne jako šňůra kalhotek po bujaré noci. Zdržení je proto v řádech desítek minut, protože se všichni musí podívat.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká slunce, které nám pořádně nažhaví těla, protože denní teploty se vyšplhají až na krásných 32 stupňů Celsia, takže si nezapomeňte vzít opalovací krém, ať nemáte prdel jak rak. Sem tam se sice objeví mráček a na jihu a severovýchodě hrozí i nějaká ta přeháňka nebo bouřka, ale to je jen takové malé osvěžení pro naše spocené duše. Nejnižší noční teploty klesnou na příjemných 15 až 10 stupňů, ideální čas na vychlazené pivo a možná i něco víc.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
8: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
9: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej.
4: Minimum muziky,
9: minimum
4: info,
9: maximálně fun.
10: Crazy Radio, maximálně fun.

0: of James. Stay tuned.
1: Minimum info.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 27. května, slaví svátek Valdemar, jméno starogermánského původu, které znamená slavný vládce. Všem Valdemarům, kteří dnes slaví, přeji všechno nejlepší.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožrali a křičí pomoc, pomoc. On pá, co se vám stalo, pá, spad sem do hrobu, je mi zima. Pá, tak si se jdeme odkopat.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Byla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy
1: pecky.
3: Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 16. hodina odpoledne. V obci Lesná se ztratil historický sloup, který měl podle radnice nevyčíslitelnou hodnotu, ovšem většina místních ani netušila, že tam něco takového vůbec stálo. Starosta se domnívá, že ho čmajnul nějaký koumák z vesnice a šoupnul do sběrny, což je vážně bizár. Policie z obcí teď prosí, ať ho zloděj klidně vrátí anonymně, stačí ho jen opřít o plot a nikdo se na nic ptát nebude.
5: Ze společnosti.
6: Tak to máme novinku, formule na dálnici D4 už není jen obyčejná dopravní kuriozita. Po zrušeném trestu za tu jízdu to totiž vypadá, že pro některé frajery platí pravidla asi jen tak na okrasu. Holt, kdo má formuly, ten má i výjimku, zatímco ostatní čumí.
5: Kultura.
6: Trutnov se pořádně odvázal. Město udělilo kulturní cenu trametalové kapele Exorcisfobia, jejíž členové se prý cítí lépe v dodávce nebo v hospodě než v obřadní síni. Je vidět, že i řádnej nářez má své kulturní uznání.
5: Sport.
6: V Kraslicích se o víkendu konala recesistická akce Běžky v létě, kde se borci proháněli na klasických běžkách po trávě a štěrku, aniž by se s nich byť jen ukázal. Nejrychlejší běžkař samozvanc si odnesl sud piva, což je dostatečná motivace i pro ty, kteří by si jinak s lyžemi v parném dni ani neškrtli. Předseda spolku se dokonce do rozhlasového studia dostavil v plavkách, čímž jasně ukázal, že pro správnou recesi je každá sranda dobrá.
5: Doprava.
6: Máme tu dneska pořádnou dopravní lahůdku, někde na české dálnici se totiž vysypal náklad brambor z nákladňáku. Řidiči tam teď stojí jako paka a čumí, jak hasiči s policisty místo bramborového salátu tvoří průjezdnou cestu. Jestli se tam objeví i nenasytní hladoví zemědělci, to se teprve uvidí, ale zdržení je na místě, do prdele.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude parádní, sluníčko pálí jako o život a teploty vyšplhají až k nádherným 30 stupňům, takže večer se můžete těšit na pěkný pot a svlékání do naha, však víte. Zítra nás sice čeká lehké ochlazení na příjemných 20 až 25 stupňů, ale i tak to bude ideální na venkovní radovánky, třeba nějaká ta zahradní party, co by se zvrhla v kalbu. Hlavně nezapomeňte, že i když je teplo, klíšťata jsou pořád v pohotovosti, mrchy jedny.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marikdoláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu.

0: Tu bist schön, my darling, merci señora. Ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye, baby blonde, ty li za money, ty sa ta sit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fa. You can't touch this.

muziky. Minimum info. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 17. hodina podvečerní.
6: Ze společnosti.
7: Daniela Brzobohatá ukázala, jak se vypořádat s čerstvým rozchodem, 11 dní po oficiálním potvrzení moderovala finále Miss Czech Republic. Snubní prsten ovšem nechala doma, zjevně aby nic nepřekáželo při rozdávání korunek. Za to se během večera nebála udělat si legraci sama ze sebe, Ondřej asi jen tiše zíral na televizi, co to jeho, bývalka, zase vyvádí.
6: Kultura.
7: Tak zatímco v zahraničí z našeho obyčejného chlebíčku dělají luxusní zážitek, u nás ho dál celpeme do papíru jak lacinou milenku. Inu, každý si hold svůj poklad cení po svém. A hlavně, ať se to vejde na 2-3 kousnutí, že jo.
6: Sport.
7: Hele, to se to zase mele ve sportovním bulváru. Naše české sportovní krásky, to nejsou jen medaile a pot, ale taky pořádná podívaná u vody. Teď se internetem šíří fotky, jak některé z nich předvádí sexy pózy v bikinách a fanoušci se můžou zbláznit. Takže zatímco chlapi na ledě rvali opuky, holky ukázali, že i mimo hřiště mají co nabídnout.
6: Doprava.
7: Na českých silnicích to teď připomíná spíš adrenalinový park pro kamiony, obzvlášť na křižovatce D1 a D2 u Brna, kde policie došla k závěru, že chybějící značení je větší průšvih než občasná řidičská nepozornost. Nezapomeňte, že i když si myslíte, že znáte každou díru na spaměť, stavbaři mají vždycky v rukávu nějaké překvapení, co vás zaručeně zdrží. Takže klid, nohy v teple a radši si přibalte trpělivost, nebo se prostě jeďte projet jinam.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci se připravte, že venku to bude na dotek pěkně chladné, s teplotami kolem 6 až 11 stupňů Celsia. Zítra ale zase vykoukne sluníčko a teploty se vyšplhají k příjemným 22 stupňům, ideální čas na odhalování, jen to nepřežeňte, ať vás neofoukne. A pamatujte, i když je hezky, občas může sprchnout, tak bacha na to, ať vás nepřekvapí kapky štěstí.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

years left, 10 years left before it's too late to turn it around.

Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jediný důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Minimum muziky, minimum

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum info.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
2: Crazy Radio
1: pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 18. hodina podvečerní. Influencerka Nessa Cara si to zase parádně podělala, když se na TikToku chlubila, jak je super být hubená, což nasalo terapeuty i nutriční specialisty. Odborníci prýzuří, že překračuje veškeré etické meze a tahle, krasavice, by si měla dát facku, než začne radit někomu, jak žít. Takže bacha, co žerete očima na síti, ať si z toho nenaženete akorát dietu a depku.
5: Ze společnosti.
6: Zloději s neuvěřitelnou vynalézavostí překvapili policii v Bratislavě. Dvojice tam totiž po krádeži zkusila odvést téměř 600 kilo potrubí na nákupním a paletovém vozíku, což musela být jízda jako prase. Jejich grandiozní plán na rychlý výdělek ale dostal stopku, když je lapili policisté přímo na frekventované křižovatce.
5: Kultura.
6: Česko má novou královnu krásy. Korunka Miss Čech Republik 2026 putovala na hlavu půvabné Lucie Piskové z Ostravy. Fanoušky uchvátila svou přirozeností, a tak se zdá, že k vítězství nepotřebovala žádné zbytečné úpravy, na rozdíl od některých jejich kolegyň.
5: Sport.
6: Amatérský cyklistický závod kolem hráze prověřil nejen fyzičku, ale i mravnost, když se v cíli zjistilo, že jeden z favoritů si zkrátil trať přes nudistickou pláž. Rozrušená plavkyně prý nahlásila policii, rychlého borce s holým zadkem, což vyvolalo menší poprask i mezi rozhodčími. Ti nakonec uznali, že takhle vyhrát se fakt nedá, i když mu prý zachování plážová stráž nakopala řiť.
5: Doprava.
6: Na silnicích v Česku je zase pěkný binec, hlavně díky souběhu svátku v Německu a stavebních prací. Kamiony se včera lepily na D5 před rozvadovem jako vosy na med v kolonách dlouhých i 10 kilometrů, takže pokud jste měli tajnou schůzku za hranicemi, možná jste ji prošvihli. A aby toho nebylo málo, ředitelství silnic a dálnic plně opravuje, třeba u Chlumečku na Chebsku, kde si na průjezd počkáte až do poloviny července.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnešní odpoledne si ještě užijeme sluníčko a teploty se vyšplhají až k 24 stupňům Celsia, takže ideální čas na pořádnou zahradní party, kde se možná utrhnou nějaké ty knoflíky. Zítra nás ale čeká menší přeháňka a mírné ochlazení na příjemných 18 stupňů, takže žádné velké drama, maximálně se bude prádlo sušit trochu déle. Takže si to užijte, než nám to zas nějaká ta mraková mrcha zkazí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Express Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 27. května, slaví svátek Valdemar, jméno starogermánského původu, které znamená slavný vládce. Všem Valdemarům, kteří dnes slaví, přeji všechno nejlepší.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.
2: Neříká Hector, loket v okno. Vypnul a neřešil hovna. A haters uprdá.

máš jak Steska. Jsi nice girl, já wild boy. Pistol, já nápoj. Sexy, ale nemůžeš mě rozpít. Jackson, Thriller, stanou jako zombie.

Léto je vždycky tak romantické, snad díky tomu, že je tak aromatické. To nemá žádné období jiné, že se vzduchem tolik různých vůní line. Tak třeba v metru lidi fakt smrděj, řekl bych, že nemejou se, i když opak tvrděj.

jako to stojí ve frontě v bile. Tam je to, jak když čicháš k pozadí kobyle. A trochu jiný jsou fronty v Tesku, ty jsou, jak když rozbalíš týden prošlou tresku. Hledět si v parku s dívkou do očí, nechoďte parky, ty jsou v létě cítit močí. Divně to smrdí i u doktorky, ale tam to smrdí vždycky.

jako čerstvý léto. Za okny je právě nejvyšší čas zatáhnout žaluzie, počkat až podzim.

0: ten Léno
1: na Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 18. hodina podvečerní. Influencerka Nessa Cara si to zase parádně podělala, když se na TikToku chlubila, jak je super být hubená, což nasalo terapeuty i nutriční specialisty. Odborníci prý zuří, že překračuje veškeré etické meze a tahle, krasavice, by si měla dát facku, než začne radit někomu, jak žít. Takže bacha, co žerete očima na síti, ať si z toho nenaženete akorát dietu a depku.
5: Ze společnosti.
6: Zloději s neuvěřitelnou vynalézavostí překvapili policii v Bratislavě. Dvojice tam totiž po krádeži zkusila odvést téměř 600 kilo potrubí na nákupním a paletovém vozíku, což musela být jízda jako prase. Jejich grandiozní plán na rychlý výdělek ale dostal stopku, když je lapili policisté přímo na frekventované křižovatce.
5: Kultura.
6: Česko má novou královnu krásy. Korunka Miss Czech Republic 2026 putovala na hlavu půvabné Lucie Piskové z Ostravy. Fanoušky uchvátila svou přirozeností, a tak se zdá, že k vítězství nepotřebovala žádné zbytečné úpravy, na rozdíl od některých jejich kolegyň.
5: Sport.
6: Amatérský cyklistický závod kolem hráze prověřil nejen fyzičku, ale i mravnost, když se v cíli zjistilo, že jeden z favoritů si zkrátil trať přes nudistickou pláž. Rozrušená plavkyně prý nahlásila policii, rychlého borce s holým zadkem, což vyvolalo menší poprask i mezi rozhodčími. Ti nakonec uznali, že takhle vyhrát se fakt nedá, i když mu prý zachování plážová stráž nakopala řiť.
5: Doprava.
6: Na silnicích v Česku je zase pěkný binec, hlavně díky souběhu svátku v Německu a stavebních prací. Kamiony se včera lepily na D5 před rozvadovem jako vosy na met v kolonách dlouhých i 10 kilometrů, takže pokud jste měli tajnou schůzku za hranicemi, možná jste ji prošvihli. A aby toho nebylo málo, ředitelství silnic a dálnic plně opravuje, třeba u Chlumečku na Chebsku, kde si na průjezd počkáte až do poloviny července.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnešní odpoledne si ještě užijeme sluníčko a teploty se vyšplhají až k 24 stupňům Celsia, takže ideální čas na pořádnou zahradní party, kde se možná utrhnou nějaké ty knoflíky. Zítra nás ale čeká menší přeháňka a mírné ochlazení na příjemných 18 stupňů, takže žádné velké drama, maximálně se bude prádlo sušit trochu déle. Takže si to užijte, než nám to zas nějaká ta mraková mrcha zkazí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio.

0: voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják, tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. On jí pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.
1: Maximálně fun!

0: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 20 hodin. Česká republika se už pátý den v řadě potýká s padajícími teplotními rekordy, takže si pomalu balíme plavky a chladíme pivo. Venku je takový péřák, že i asfalt se potí, tak hlavně nezapomeňte na dostatek tekutin. Ať se nám z toho vedra nezblázníte, přátelé.
5: Ze společnosti.
6: V Česku máme spoustu unikátních přírodních krás a mezi ty nejzvláštnější klenoty patří skalní útvar, který nese poněkud peprný název Ďáblova prdel. Tenhle balvan s kuriozním tvarem najdete v lesích u rybníka Zvůle a prý se mu prostě nemohlo říkat jinak. Takže až zase budete přemýšlet, kam se v Čechách vydat na pořádnou prdel, víte, kam zamířit.
5: Kultura.
6: Hele, vážení, filmoví geologové to nemají lehké, nová studie totiž odhalila, že skoro třetina z nich se nedožije závěrečných titulků. Takže až příště uvidíte borce s krumpáčem, co jen tak náhodou spadne do lávy, víte, že je to tvrdá realita filmového průmyslu. Holt, ten šutr je svině.
5: Sport.
6: Na jedné menší plovárně v Česku se prý včera při synchronizovaném plavání málem utopil jeden z rozhodčích, když se příliš soustředil na ladné křivky plavkyň a zapomněl dýchat. Místní komentátoři si tak alespoň užili nečekanou podívanou, zatímco záchranáři plavce vytahovali z vody s úsměvem. Holt, ženská krása je prostě nebezpečná i ve sportu, co si budeme povídat.
5: Doprava.
6: Tak to dneska vypadá, že české silnice si z nás zase dělají srandu, D1 na Brno je místy průjezdná spíš pro trpělivé důchodce než pro spěchající obchodníky, díky porouchanému kamionu a nehodě. K tomu připočtěte, že na D10 se srazily dva plechy, takže tam to taky nebude žádná hitparáda. No a v Praze klasika, u zavírky kam se podíváte, takže si na cestu vezměte dobrou knihu, nebo si najděte nějakou milou společnost, co byste jinak dělali, že jo?
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami, které se vyšplhají až k 31 stupni Celsia, ideální čas na pořádné provětrání šatníku, ale pozor, ať nevyvětráte i něco navíc. Zítra se sice trochu ochladí, na 7 až 21 stupňů Celsia, takže si na večerní dovádění venku raději vezměte o vrstvu víc, ať to odnesou jen sousedi, co vás uvidí, a ne vy.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 21 hodin večer. Pražské garsoniéry prý zdražují tak, že si je brzy pořídí ledatak miliardář na skladování kapesníků, protože na bydlení už stejně nikdo nemá. Lidé už z toho mají takovou hlavu, že radši šetří na víkendový úlet v Rakousku, než na hypotéku v Díře, kde se sotva otočí. No a co, hlavně že si člověk občas odfrkne, ne?
5: Ze společnosti.
6: Tak si představte, že v jedné moravské obci se ztratila obří zahradní trpaslice s rudým kloboukem, po které teď pátrají snad všichni. Místní se prý sází, jestli skončila na něčí soukromé párty, nebo ji prostě jen odnesla vichřice do sousední vesnice, kde dělá rozruch. Starosta si z toho dělá srandu, ale zároveň prosí, ať ji hlavně vrátí, protože bez ní ta zahrádka prostě není ono, chybí tam ta správná erotická aura.
5: Kultura.
6: Zrovna teď v Praze otevřeli rekordních 19 vinic. Můžete se tam o víkendu pořádně zřídit a tvářit se u toho jako kulturní znalec, co podporuje lokální vinařství. Jen ať si tam nikdo nezlomí nohu v lisu, byla by to sakra škoda dobré úrody.
5: Sport.
6: Český tenisový mladík Jakub Menšík předvedl na Roland Garros takovou pětisetovou bitvu, že se po ní málem rozplynul na kurtu. Po vítězné dřině se totiž sotva zvedal ze země a museli mu pomáhat zdravotníci. No, to je teda bojovník, co si umí sáhnout na dno, borec.
5: Doprava.
6: Dnešní cestování po České republice si vyžádalo pár nervů, na D1 u 26. kilometru směrem na Prahu se jeden šofér s osobákem asi nudil a zaparkoval to do pomalého pruhu, takže se tam poskakuje jako čerstvě zamilovaný králík. Pro ty, co míří na jih, v Českých Budějovicích na ulici B. Němcové si dal motorkář dost nešťastné rande s osobním autem, naštěstí bez vážných zranění, jen s plechy pokroucenými jako po špatném cvičení. A ranní ptáčata, co jezdí pražským okruhem kolem Jesenice, musela proklínat kamion, který si to namířil rovnou do svodidel hold, někomu to dneska nešmakovalo.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám to slunce ještě pořádně pálilo, hlavně na jihu Moravy, kde si to teplotně užívali až do 32 stupňů, zatímco jinde si to drželo příjemných 26 až 30. Noční teploty se dnes drží mezi 11 a 15, takže žádná hrůza, ale zítra už to bude trochu jiná káva, kdy se denní maxima sotva vyšplhají na 22 a v noci zase pěkně 6 stupňů, tak ať vás ten vítr neodnese.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tam. A náčelník říká, no počkejte, doufám, Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo. Crazy Radio.

Myslím být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 27. května, slaví svátek Valdemar, jméno starogermánského původu, které znamená slavný vládce. Všem Valdemarům, kteří dnes slaví, přeji všechno nejlepší.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme. Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka povídá: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistuli, pa: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka pa: to nie je naša mamička má kľúče.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 22 hodin večer. Na pražském sídlišti Stodůlky si jeden chytrák spletl popelnici na tříděný odpad s osobní diskrétní schránkou a vyhodil do ní igelitku plnou jetých kalhotek, což spustilo hotovou lavinu dohadů mezi sousedy, kdo z nich má tak zajímavé koníčky. Místní strážníci teď řeší, jestli je to přestupek proti pořádku, nebo jen velmi bonavý vzkaz pro budoucí generace.
4: Ze společnosti.
5: V Brně se jedna socha na kostele svatého Jakuba už pěknou řádku let, co si budeme povídat, vysmívá protějšímu Petrovu svým holým zadkem. Prý to byl vzkaz stavitele, co si nechal kakat na hlavu, a tak to všem ukázal na oplátku na věži. Kdo by řekl, že taková drzost přežije staletí a pobaví i dnešní turisty.
4: Kultura.
5: V obci Lesná na Tachovsku se řeší bizarní kulturní událost. Přímo z návsi zmizel historický litinový sloup, který tam podle starosty stál od nepaměti. Zřejmě ho někdo potřeboval do své soukromé sbírky, protože si ho vyhlédl i přesto, že ho mnozí místní celá léta ignorovali. No co, alespoň si teď na něj každý vzpomene, i když jen s otázkou, kam se to, kruci, podělo.
4: Sport.
5: Fanoušci se na brněnské Masarykově okruhu už nemohou dočkat návratu MotoGP v červnu. Prý už teď je těžší sehnat volné místo na přírodní tribuně než lístky do první řady v Národním divadle. Někteří prý dokonce přespávají v křoví kolem trati, aby si zajistili ten nejlepší lehtivý výhled na burácející stroje a jejich jezdce.
4: Doprava.
5: Češi, kteří by si rádi zaletěli na dovolenou, teď musí kvůli drahým letenkám brázdit silnice, což samozřejmě znamená ještě větší zácpy. Na dálnicích se to pak hemží řidiči, co čumí kolem sebe jako na Facebooku, jenže bez lajků a jen s nervama v kýblu. A když už to vypadá, že hůř být nemůže, tak se někde vysype náklad prázdných lahví, protože i kamiony potřebují svůj díl téhle dopravní komedie.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra, ve čtvrtek, nás čeká jasno až polojasno s nočními teplotami od 9 do 4 stupňů a denními, které se vyšplhají na příjemných 19 až 24 stupňů Celsia. Připravte se, protože víkend nám přinese letní teploty kolem 25 až 30 stupňů, což je ideální na to, abyste odložili, co se dá, a ukázali světu, co v sobě schováváte.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

mý, občas se usměje na ty, co v zázrak uvěří.

Hallelujah.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 27. května, slaví svátek Valdemar, jméno starogermánského původu, které znamená slavný vládce. Všem Valdemarům, kteří dnes slaví, přeji všechno nejlepší.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rád.

0: muziky. Minimum info.
1: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: Beyond.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio. Odbyla 23. hodina.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
1: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, předposlední, 23. hodina večerní. Českou republiku trápí epidemie samoty, protože dnešní seznamky už nikoho s nikým nespojí, spíš naserou. Místo nekonečných svipeů a trapných ahoj se teď prý frčí na slow dating a clear-coding, což znamená říct rovnou, jestli jde o mrdačku nebo rovnou svatbu, žádné caviky. Takže milí singles, vypněte Grindr a jděte raději ven, třeba tam konečně potkáte někoho, kdo vám za to opravdu stojí.
5: Ze společnosti. Kultura.
6: V Hodkovicích nad Mohelkou to byl zas pořádnej mazec. Tamní technoparty se protáhla na dva dny, a tak si místní museli užít decibely až do morku kostí, ti chudáci si teď asi z uší vytřepávají vasy ještě z prdele. Doufejme, že si teď aspoň týden dopřejou ticho, než jim zase někdo začne drnčet pod okny.
5: Sport.
6: Český tenisový talent Jakub Menšík si na Roland Garros zahrál pěknou divočinu. Po pětisetové bitvě, kde musel proměnit až sedmý meč vol, se prý na kurtu sotva držel na nohou a nakonec ho museli sbírat na kolečkovém křesle. Hold, pro postup do třetího kola se občas musí trpět jako zvíře.
5: Doprava.
6: Tak to vypadá, že dneska se nám na dálnici D5 u Rozvadova zformovala taková malá kamionová party, kde se řidiči z Německa, zřejmě po včerejším státním svátku, rozhodli zdržet a vytvořit kolony už od 41. kilometru. Nezapomeňte na záchranářskou uličku, ať ty nešťastníky, co se srazili v koloně, má kdo vytáhnout. A bacha, nejrizikovější křižovatka je stále IP Pavlova v Praze, takže tam si dejte pusu, než tam vjedete, abyste přežili.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. No, vypadá to, že dneska si to slunce s námi dává pořádnou čekačku, teploty po ránu sotva vyšplhají na nějakých 15 stupňů, takže kdo si nezapomněl svetr, je borec. Odpoledne se rtuť teploměru vyšvihne maximálně k nějakým 22, takže na opalovačky u Vltavy to asi nebude, leda byste chtěli chytit lehkou rýmečku místo bronzu, a to nechceš. A na závěr malá perlička, v Praze se šušká, že sousedce odvedle praskla gumka u pračky, takže je vděčná za každou kapku, která dnes nespadne z nebe.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio!

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 28. května, půlnoc. Tak si to představte, v Lesné na Tachovsku se normálně ztratil historický sloup, co tam přistál od jak živa, ale místní dementi o něm neměli ani tuchu, dokud ho někdo nečmajnul. Starosta si myslí, že ho nějakej šulin prostě vyrval ze země, naložil na káru a frčel s ním do sběrny, aby měl na chlast. No co už, památky mizí rychleji než výplata po Mejdanu, když je každej mu uprdele.
4: Ze společnosti.
5: Policisty v Týně nad Vltavou vystrašila bedna plná překvapení, s níž se nakonec vyklubala silikonová pana. Dotyčnou figurínu někdo ukradl, ale pachatele zřejmě neuspokojila natolik, aby s ní dál nakládal, a tak ji prostě odložil v lese. Kdo by to řekl, že i umělá láska může tak rychle ztratit své kouzlo, co?
4: Kultura.
5: Herečka Eva De Castello se ukázala jako svůdná plavčice a prý ví, jak si udržet figuru i v 47. To je jasné, když má asi doma bazén a nemusí celý den čumět na chlapy s pivním břichem. No, hlavně, že je na co koukat.
4: Sport.
5: Český tenisový mladík Jakub Menšík předvedl na French Open brutální bitvu, po které ho z kurtu museli odvést na kolečkovém křesle. Chlapec se sice do třetího kola probojoval, ale vypadal, jako by ho přejel parní válec, anebo si dal pět kol s opilým medvědem. Snad se tenhle talentovaný týpek do dalšího zápasu nějak poskládá, nebo mu tam rovnou pošlou maséra, co umí zázraky.
4: Doprava.
5: Tak bacha, řidiči, v Praze se zase děli věci. Jeden šikula si včera vypůjčil káru, ale místo klidné projížďky si střihnul rally napříč minimálně šesti dalšími auty, což nám samozřejmě udělalo krásný bordel na silnicích. Doufejme, že si teď v base užívá alespoň virtuální dálnici, protože na tu reálnou se mu hned tak nepodívá, ten kretén.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Pro Českou republiku nás čeká převážně jasno až polojasno, s denními teplotami stoupajícími na parádních 20 až 28 stupňů Celsia, což je ideální na jakékoliv venkovní radovánky. V noci se sice ochladí na zhruba 5 až 10 stupňů, ale obloha zůstane čistá, jako když anděl utře sklo, takže na hvězdy a jiné noční krásy budete mít výhled jako prase.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Minimum muziky, minimum...

0: Každý den je originál.
1: 28. května slaví svátek Vilém, jméno s germánskými kořeny znamenající pevná vůle nebo ochránce. Všem Vilémům přeji krásný den a jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Rádio.
5: DJ Mark Ski's in the mix, Euro style, period.

0: play the record, stop.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Odbyla první hodina.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
5: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 28. května, 2 hodiny ráno. Takže, v Lesné na Tachovsku se stala věc, která by nasrala i svatého, zmizel jim historický litinový sloup, o jehož existenci ale polovina obce neměla ani tušení. Normálně tam stál od jak živa, tichý svědek generací, a teď ho nějaký vychánek ukradl pravděpodobně v noci autem. Starosta teď slibuje, že pokud ho vrátí, tak stačí jen, aby ho opřel o plot, hlavně ať ten historický kus zmrdoviny zase někdo vidí.
7: Ze společnosti.
8: Tak to vypadá, že Eva De Castello zase dráždí mužskou fantazii, když se objevila u bazénu v plavkách, co prý byly až moc malé slezáček už na to prý pronesl nějakou vtipnou reakci. No co, ženská se hold občas potřebuje ukázat v plné parádě, i když to někomu urve trenky. Jestli to byl kalkul, nebo jen zrcadlo kecalo, je teď celkem u prdele.
7: Kultura.
8: Zlín hostí výstavu Art Act, kde 11 českých a slovenských fotografů nechalo modelky ukázat vše, co jim matka příroda nadělila. Kurátor Skřivánek tvrdí, že krása fakt není o věku, takže na plátně můžete narazit na kdejakou prdelku, co už něco pamatuje. Kdo by to byl řekl, že i v kultuře je občas třeba takhle pohnout zadkem, aby se o ní psalo.
7: Sport.
8: Český tenisový talent Jakub Menšík předvedl na Roland Garros takovou dřinu, že se málem posral. Po brutálním pětisetovém boji na kurtu doslova skolaboval a museli ho sbírat ze země jako špinavý prádlo. To jsou ty chvíle, kdy si říkáte, jestli ten sport vůbec stojí za to trápení, co?
7: Doprava.
8: Někteří řidiči jsou fakt gumy, jako ten Jelito z Plzeňska, co se rozhodl za jízdy vyzkoušet ruční brzdu a poslal svůj vůz rovnou na střechu. Prý jen testoval, jestli funguje, jasně, jako kdyby si někdo honil pérol na dálnici. Naštěstí tenhle exot vyvázl jen s pár škrábanci a tučnou pokutou, takže s něj bude aspoň chvilku klid.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Na zítřek v Česku hlásí skoro jasno až polojasno s teplotami, které se ráno budou flákat kolem 6 až 7 stupňů a přes den se vyhoupnou až na 22 až 25, takže horko jako prase nečekejte, ale ani zima vás neskolí. Ideální počasí na to, aby si někdo dal pivko venku a řešil, jestli sousedka fakt koupila ty nový kozy, nebo jenom dobře drží dech.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.